F.R. David Words, na 80-ki, zdaj pa ena oda vikendu, ki je žal mimo. Come back and stay. Vrni se, dragi vikend.